0: NRK-sameradios.
1: Tout kodono ofta kiki ei ku joita parak kes, mai muudui ilave parak. Soita ulkime matkai, naihtaleme, farreme, teille kesse parkkus kosnu. Tau gilfall anjes mitjiä. Soit misahti tueft husahti te falla kesse saatekis purisistoalu, man ära liikui kullat. Tjujuusle min radio smarfa NRK tjukkis NO. Saat tietoski saat radioäppä pokte. Tähjä SMS 8.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2